0: Die dürre Dirne mit langem Halse wird seine letzte Geliebte sein. In seinem Hirn steckt wie ein Nagel die dürre Dirne mit langem Halse. Schlank wie die Pinie am Hals ein Zöpfchen, wohllustig führt sie den Schelm am Halse. Die dürre Dirne!
1: Stříbrných křepeliček 333 stříbrných křepeliček.
2: Ryba, líba, líba, líp. Ryba, líba, líba, líp.
1: Stříbrných křepeliček přeletělo přes 333 stříbrných střech. 333 stříbrných křepeliček přeletělo přes 333 stříbrných střech. 333 stříbrných křepeliček přeletělo přes 333 stříbrných střech. 333 stříbrných křepeliček přeletělo přes 333 stříbrných střech.
3: Stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříbrných střech. 333 stříb